významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 11. října. Tento den roku 1424 zemřel Jan Žižka z Trocnova. Ročník 1950 je Andrew Woolfolk ze skupiny Earth, Wind and Fire. Psal se rok 1941, když byla úředně rozpuštěna organizace Sokol. O 8 let později přišel na svět Daryl Hall, člen kdysi slavné americké popové dvojky Hall & Oates. V roku 1966 se narodil americký herec Luke Perry, známý jako Dylan z Beverly Hills 920. Tento den roku 1953 se narodil americký herec David Morse, známý třeba z filmu Skála. Jeho kolega John Cusack přišel na svět

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

0: Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
2: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

Prkáč Ignore. Normálně Ignore, už ani zobrazeno. Druhé místo. Dua Lipa, Training Season.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 11. října. Tento den roku 1424 zemřel Jan Žižka z Trocnova. Ročník 1950 je Andrew Woolfolk ze skupiny Earth, Wind and Fire. Psal se rok 1950.

1966 se narodil americký herec Luke Perry, známý jako Dylan z Beverly Hills 920. Tento den roku 1953 se narodil americký herec David Morse, známý třeba z filmu Skála. Jeho kolega John Cusack přišel na svět o 9 let později. Relax Radio. Nejlepší rádio.

Devadesátky v 9 na Relaxu. Devadesátky každou neděli večer mezi 9 a 10.

0: No.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
6: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Je 10 hodin.
1: Relax Radio.
0: Dnešek bude ve znamení proměnlivé oblačnosti, během dne se lokálně můžou vyskytnout také přehánky, později odpoledne

budou od západu srážky a částečně i oblačnost ubývat. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 11 až 14 stupni Celsia a do toho nám bude foukat mírný jihozápadní vítr. Krásné dopoledne všem na vlnách Relax Rádia. Právě startujeme nedělní vysílání a nejsme na to sami. Dostaví se jméno jako je George Ezra, Imagine Dragons, Two Colors spolu v čele s kapelou Mirai.

0: relaxu.
1: Fanoušci rodinného muzikálu si přijdou na své, a to ve čtvrtek 29. října, kdy do Kladenského domu kultury zavítá muzikál Aladin a kouzelná lampa. Diváky čeká dobrodružný příběh inspirovaný světem tisíce a jedné noci, který propojuje hudbu, tanec, humor a kouzla. Děti se mohou zapojit přímo do děje a pomáhat Aladinovi. Po představení se mohou posadit na létající koberec nebo se dotknout kouzelné lampy. No a vstupenky na tenhle rodinný muzikál si můžete vyhrát už příští týden u nás na Relaxu.
0: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pozor všem řidičům na D5C na 86. kilometru ve směru na Prahu. Máme tady uzavřený pravý jízdní pruh, tak radši nohu z plynu a šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Krásné podzimní dopoledne na Rádiu Relax. Máme 10 hodin a 36 minut a když říkám podzimní dopoledne, tak opravdu se vším všudy. Babí léto nás už v tomhletom týdnu opustilo a jsme odkázáni na většinou pršavé, zatažené počasí. Když se dívám na přehled teplot, tak teploměry na většině našeho území ukazují okolo 12 stupňů. Takovéhle počasí není úplně pro každého ideální, ale třeba se dají přitom naprosto luxusně číst třeba knížky nebo koukat na seriály, ale já věřím, že by se tu našli nějací relaxáci, kteří by stejně jako já chtěli nikdy nekončící babí léto. Stejně tak nekončící, jako je proud muziky u nás. Dáme si Rianu právě teď.
1: Víkendový relax.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: Skupina Lucie na vlnách Rádia Relax. Máme 10 hodin 48 minut a my se vás dnes ptáme na našem Facebooku a na naší SMS bráně na čísle 606 736 736, jestli jste spíš na sladké nebo na slané. Můžete se nám pochlubit dolů do komentářů, nebo můžete nám poslat hlasovku, můžete nám napsat na WhatsApp, můžete nám napsat SMSku na číslo 606 736 736. Jaký jste tým? Jste tým sladkého nebo slaného? Pochlubte se nám a za chvíli si dáme během příští hodiny nějaké výsledky.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Je 11 hodin.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Dnešek bude ve znamení proměnlivé oblačnosti, během dne se lokálně můžou vyskytnout také přehánky, později odpoledne budou od západu srážky a částečně i oblačnost ubývat. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 11 až 14 stupni Celsia a do toho nám bude foukat mírný jihozápadní vítr. Krásné dopoledne všem relaxákům a relaxačkám, ať jste kdekoliv, tak my jsme přitom s vámi a otevíráme dnešní 11. hodinu, kde se můžete těšit na jména jako třeba George Michael, Chinaski a nebo třeba Chloe.

0: 11 hodin, 11 minut. Podle ezoteriky a numerologie jde o takzvané andělské číslo nebo magickou synchronicitu. Jestli si ke dnešku chcete nebo potřebujete vylepšit karmu, tak zrovna v tomhle čase se můžete sami pro sebe zastavit a pro sebe si něco přát nebo poslat do vesmíru nějaký svůj záměr. Ať už je 11, 12, 13, 20, 50, já říkám 90, protože do 90 teď nahlédneme spolu s Georgem Michaelem.
1: Relax Radio. Největší hity

0: 11 hodin 22 minut, skupina Činasky na vlnách Rádia Relax. A skupina Činasky se ne vždycky jmenovala nebo byla známa pod tímhletím názvem. Kapela totiž začínala se jménem Starý Hrady, kteří později jejich fanoušci přejmenovali na Starý Hadry. Současný název, který kapela přijala v roce 1994, tak je odvozený od alter ega spisovatele Charlese Bukowského, tedy literární postavy, která se jmenuje Henry Činasky. U zrození téhle kapely Činasky stály dva spolužáci ze základní školy, Pavel Groman a Michal Novotný, který si později změnil jméno na Michal Malátný, pod kterým je známý dodnes. No a my pokračujeme v muzice dál. Matt Simons právě teď.
1: Relax Radio. Víkendový relax. When you're

Za písnička She's So High. Kanadský zpěvák Tal Bachman tuhle tu písničku napsal v roce 1999 a písnička samozřejmě vystřelila do prvních příček hitparád. Je to jedna z jeho nejúspěšnějších písní, spousta lidí zná, ale v roce 2003, tedy o 4 roky

se občas říká, že už všechno bylo napsáno, ale není to tak úplně pravda. Čeká nás Dua Lipa, která má písničku Houdini. Někdo si řekne, že by to mohl být zase cover od Eminema, že jo, ten má slavnou písničku Houdini, ale ne, je tam pouze ten název Dua Lipa právě teď.

0: jste spíše na sladké nebo na slané? Na to se vás ptáme dneska na našem Facebooku Radio Relax nebo na telefonním čísle 606 736 736 a vy nám odpovídáte, píše nám Pavel, který je jedině naslaný, prostě chlebíček a páreček, to je ono. Když se podívám, kolik máme hlasů, tak zatím příznivci slaného jídla vedou o jeden jediný hlas, tak schválně, jestli se tady nenajde někdo, kdo má rád sladké jídlo, kdo radši snídá třeba sladké, nebo i nepohrdne k obědu něčím sladkým. Můžete se nám pochlubit taky vy dolů do komentářů na náš Facebook Relax Radio, jestli jste spíš na sladké nebo na slané jídlo. No a my pokračujeme v muzice Sara Bareilles právě teď.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: kupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: 12 hodin, je neděle, 11. října.
1: Relax Radio.
0: Dnešek bude ve znamení proměnlivé oblačnosti, během dne se lokálně můžou vyskytnout také přehánky. Později odpoledne budou od západu srážky a částečně i oblačnost ubývat. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 11 až 14 stupni Celsia a do toho nám bude foukat mírný jihozápadní vítr. Hezké poledne všem na vlnách Relax Rádia. Máme čas oběda a tak jestli zrovna máte před sebou něco dobrého nebo se zrovna na něco dobrého chystáte, tak přejeme samozřejmě dobrou chuť a rovnou nabídu i naše polední menu, kde je například Dasha, Justin Timberlake, Post Malone a jako specialita šéf kuchaře DJ Bobo.

Máme podzim a blíží se nám zima, respektive budeme muset, jakožto všichni řidiči nebo majitelé motorových vozidel, prostě nás to čeká, budeme muset přezouvat, a to do 31. října, kdy můžeme ještě jezdit na letních pneumatikách. Nicméně pokud si nepřezouváte třeba auto sami, ale dáváte to do pneuservisu nebo do jakéhokoliv jiného servisu přezout, tak pozor na čekačky, abyste se vůbec dočkali tady toho pomalu, ale jistě, byť máme 11. října, tak do konce měsíce jsme téměř v půlce a pneuservisy už se pomalu, ale jistě začínají plnit, tak ať to nepromeškáte, tu šanci. Co ale určitě nepromeškáte, tak je denní dávka muziky u nás na relaxu. Stejně tak s DJem Bobo, kterýho si dáme právě teď.

Události a výročí pro dnešní den. Dnes je 11. října. Tento den roku 1424 zemřel Jan Žižka z Trocnova. Ročník 1950 je Andrew Woolfolk ze skupiny Earth, Wind and Fire. Psal se rok 1941, když byla úředně rozpuštěna organizace Sokol. O 8 let později přišel na svět Daryl Hall, člen kdysi slavné americké popové dvojky Hall & Oates. V roku 1966 se narodil americký herec Luke Perry, známý jako Dylan z Beverly Hills 920. Tento den roku 1953 se narodil americký herec David Morse, známý třeba z filmu Skála. Jeho kolega John Cusack přišel na svět

0: minut, máme neděli 11. října a vy ladíte Radio Relax. Dnes 11. října by býval oslavil narozeniny americký saxofonista Andrew Woolfolk, který spolupracoval se spousty jmén, třeba Philip Bailey, Turrentine nebo Phil Collinsem, a samozřejmě jeho nejslavnější opravdu a ještě do třetice nejslavnější působení bylo v kapele Earth, Wind and Fire. Opravdu legendární saxofonista, velké jméno, tak proč bychom si nemohli dát něco z jeho tvorby Earth, Wind and Fire. September.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 12 hodin 29 minut ladíte Radio Relax. Máme čas oběda a po obědě si spousta z nás dává kafe. No a protože máme podzim v plném proudu, tak spousty kaváren a různých řetězců, kde si můžete kafe dát, tak nám nabízejí vše možné příchutě spojené s podzimem, ať už je to třeba pumpkin spice latte, jablečno-skořicová káva, hruška se zázvorem a javorový syrup, nebo samotný javorový syrup, no těch příchutí je opravdu spousta a spousta. Mě by zajímalo, co vy máte nejradši. No a pokud vás tady to omrzelo, už vás zkrátka nebaví pořád ochutnávat pumpkin spice latte, tak mám tady pro vás nějaké další alternativy. A to třeba pikantní chili mocha, která vlastně to je káva s kajenským pepřem. Potom tady máme švestku s kouřovými tóny a třeba taková nezvyklá kombinace, tak je slanina s javorovým syrupem, nebo v angličtině maple bacon. A očividně to funguje. Jako další možnost kombinace všemožných chutí je tady kombinace rozmarínu a medu. Tyhle tolik nezvyklé podzimní příchutě sa na kontrast sladkosti, pikantnosti a zemitosti. A vlastně se tomu ani nedá nic moc vytknout, protože všechny tyhle chutě k podzimu neodmyslitelně patří. A co byste si dali vy?
1: Relax Radio. Víkendový relax.

0: 11. říjen na Rádiu Relax. Dnes má svátek Andrej. Andrej je mužské křestní jméno řeckého původu, které znamená mužný, statný a odvážný. Taková zajímavost, že v těchto dnech, nebo v tento den, tak měl mezi lety 1954 až 1976 svátek Jan Žižka, ale dnešek patří zkrátka Andrejům, takže přejeme všechno nejlepší a posíláme písničku.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

John Bon Jovi na vlnách Radia Relax a mezi nejoblíbenější pokrm tady tohle amerického zpěváka patří lilková lazaně nebo lilkové lazaně, tedy slané jídlo. A my se vás dnes ptáme na našem Facebooku Relax Radio a na našem na telefonním čísle, co je vaše oblíbené jídlo, jestli jste tým, co má rád sladké jídlo, nebo tým, co má rád slané jídlo. Pochlupte se nám na náš Facebook Relax Radio nebo na telefonní číslo 606 736 736.

0: Je 13 hodin.
1: Relax Radio.
0: Dnešek bude ve znamení proměnlivé oblačnosti, během dne se lokálně můžou vyskytnout také přehánky, později odpoledne budou od západu srážky a částečně i oblačnost obývat. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 11 až 14 stupni Celsia a do toho nám bude foukat mírný jihozápadní vítr. Krásné odpoledne všem na vlnách Relax Rádia, otevíráme dnešní 13. hodinu, pro někoho je číslo 13 šťastné, pro někoho nešťastné, ale pro nás je číslo 13 ve znamení muziky a dorazí například Robert Miles, Tiesto, Jonas Blue a nebo

0: Dneska se vás ptáme na to, jestli jste tým sladké nebo slané jídlo. A vy nám píšete, nebo voláte a posíláte hlasovky.
1: Dobrý den, ahoj, tady Vojta, zdravím všechny posluchače a jsem tým sladký a mám rád mamky lasagne a táty a babičky palačinky.
0: Takže Takže zdravíme Vojtu, všichni relaxáci, zdravíme a já se musím k něčemu přiznat, Vojto, já mám taky hrozně rád lasagne a taky spadám do toho týmu, spíš do toho týmu slané, ale samozřejmě takové palačinky od babičky, tak kdo by to prostě neocenil. No a jak to mají ostatní relaxáci? Pochlupte se nám na náš Facebook Relax Radio nebo na telefonní číslo 606 736 736. Jste tým sladké nebo slané? A my si teďka pojďme zpátky k udělat výlet do devadesátek. Robert Miles právě teď.

Hrobku v ulici Čakovická a pojďme do centra Prahy, kde v centru kousek za Žižkovem vlastně, tak tam máme v ulici Blahníkova nehodu. Všechno to jsou nehody.

Jednu nehodu máme v ulici pod hranicí, opět v Praze, tentokrát mezi Jinonicema a Stodůlkama, tak nohu z plynu a šťastnou cestu!

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90, Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4 899 korun. Allegro Days jen do 18. října.

0: Fanoušci rodinného muzikálu si přijdou na své, a to ve čtvrtek 29. října, kdy do Kladenského domu kultury zavítá muzikál Aladin a Kouzelná lampa. Diváky čeká dobrodružný příběh inspirovaný světem Tisíce a jedné noci, který propojuje hudbu, tanec, humor a kouzla. Děti se mohou zapojit přímo do děje a pomáhat Aladinovi. Po představení se mohou posadit na létající koberec nebo se dotknout kouzelné lampy. No a vstupenky na tenhle rodinný muzikál si můžete vyhrát už příští týden u nás na Relaxu.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pozor za volantem, jestli máte cestu přes dálnici D1 na 24,5 kilometru ve směru od Prahy. Tady máme hromadnou dopravní nehodu a neprůjezdný je celý pravý jízdní pruh. Tak a nohu z plynu a šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 13 hodin 51 minut, za chvíli nás čekají zprávy o počasí, ale ještě předtím, než si dáme nějaké to počasí, tak se vás musím zeptat na to, jestli jste příznivci spíše sladkého nebo slaného jídla. Na to se vás dnes ptáme a vy nám odpovídáte, píše nám Čudla, který jednoznačně sladké, slané nemusí a přeje nám krásnou neděli. My také přejeme krásnou neděli a ptáme se i vás ostatních relaxáků, co je pro vás lepší, co máte radši, jestli slané jídlo nebo sladké jídlo. Pochlupte se nám na náš Facebook Relax Radio, dolů do komentářů nebo na telefonní číslo 606 736 736. Sladké nebo slané?
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Je 14 hodin.
1: Relax Radio.
0: Dnešek je a bude ve znamení proměnlivé oblačnosti. Během odpoledne se lokálně můžou vyskytnout také přeháňky a později odpoledne budou od západu srážky částečně i s oblačností ubývat. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí od 11 do 14 stupňů Celsia a do toho nám bude foukat slabý jihozápadní vítr. Krásné odpoledne všem relaxákům a relaxačkám. Můj čas tady za mikrofonem ve studiu se naplnil a nezbývá mi nic jiného, než vám popřát hezký zbytek neděle. Od 15 hodin se pak můžete těšit na nedělní siestu s Terkou Bělohradskou, což určitě stojí za to, tak buďte přitom s námi a já vám ještě přeju hezký start do nového týdne a přes tu noc, co je z neděle na pondělí, tak si můžete nechat zdát něco hezkého o tom, jak se daří vaše sny a třeba i něco zcela nepodstatného, něco, co máte rádi, nebo cokoliv vás napadne, třeba bublinu v kýbli.

0: Největší věci. Relax Radio.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 39.
4: Relax Radio. Relax Radio.

0: Chybí už tak málo, ale do 15. hodiny už nechybí vlastně vůbec nic. Máme tu tedy 15. hodinu.
1: Relax Radio.
0: Dnes se s námi obloha trošičku hraje. Máme tady proměnlivou oblačnost a místy nějaký ten menší či větší deštík. Ale nebojte, pozdní odpoledne už slibuje, zase ty mraky od západu začnou protrhávat. Teploty se dnes drží mezi 11 a 14 stupni Celsia. V noci na pondělí se obloha vyjasní, rtuť teploměru spadne na 6 až 3 stupně. V údolí dokonce třeba až k 1 stupni, takže nás místy mohou potrápit první přízemní mrazíky. Pondělní počasí pak bude v podobném duchu jako dnes. Očekáváme polojasno až oblačno s teplotami do 15 stupňů Celsia. Já vás tu zdravím u nedělní siesty s Terkou. Dnes si mimo jiné připomeneme Mezinárodní den dívek. Letošním hlavním tématem je celosvětový boj proti dětským sňatkům a podpora vzdělávání. My se ale na dívky podíváme i z trošku jiného úhlu pohledu. Připomeneme si, jak jsou ta naše děvčata fascinující bytosti. Takže pokud doma máte třeba dospívající dívku, za co byste jí pochválili, co byste na ní vyzdvihli? Pište mi do studia. Těším se na vaše SMSky a WhatsAppové zprávy na čísle 606 736 736. A dneska máme spolu takovou siestičku od 3 do 6 hodin, tak určitě vydržte s relaxem. Co nás čeká po té hudební stránce? Znáte takový ten moment, kdy se partneři točí v kruhu, neustále se hádají kvůli malichernostem, ale zároveň je pro ně těžké udělat takovou tu definitivní tečku.
2: Dejme ještě jednu noc, ať víme, že máme sebe dost.
0: Čeká nás Miraja, Jema Drobná, jejich písnička Promiň. Hlavním motivem je prosba o ještě jednu poslední noc, aby měli jistotu, že prostě udělali opravdu všechno a můžou se s čistým štítem rozejít. Písnička o omluvě, přiznání vlastní viny a snaze chovat si v paměti aspoň to dobré. No a teď před námi Lou Elliot, Dump.
1: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio.

0: Tohle byla novinka Rádia Relax a taky naší relaxády Free Sky, Bad Taste. Celý tenhle song je o tom, jak my holky občas máme neuvěřitelný talent vybírat si ty úplně nejvíc problémový kluky, ze kterých kouká zlomené srdce už na 100 kilometrů daleko, ale zkrátka klasický špatný vkus na chlapy. Myslím, že některé dívky, o kterých si dneska budeme povídat, by taky o tom mohlo mluvit dokonce i moje pubertální já. No a tahle ta písnička je novinkou v naší relaxádě, takže pokud by se vám líbila, můžete pro ní hlasovat na našem webu www.radio-relax.cz a tam si najdete na stránku Relaxáda, kde máme i dalších 13 jiných písniček, pro které můžete hlasovat.
1: Relax Radio.

To byly Waterman Garage, Jonas Brothers, teď Silver Thunderide a já se pořád ptám, za co byste pochválili, nebo co byste vyzdvihli na dívkách, které třeba máte doma, zvlášť takový ty dospívající dívky. Někdy na to zapomínáme, tak pište do zprávy nám do studia 606 736 736.

0: Máme 15 hodin 22 minut k tomu a máme také 11. října. Já už jsem dnes říkala, že slavíme Mezinárodní den dívek. No a já mám pro vás jeden fascinující příběh dívky. V roce 1884 se narodila Eleanor Roosevelt. Než jí bylo 10 let, tak jí zemřeli oba rodiče. Vlastní máma jí dávala prý najevo, že je ošklivá, babička jí pak vychovávala neskutečně tvrdě a chladně. A Eleanor byla tak plachá, že se bála i vlastního stínu. Jenže v 15 letech chodila na školu do Londýna, kde v sobě objevila obrovskou vnitřní sílu. Když se pak v 18 letech vrátila zpátky do New Yorku, začala tajně chodit do těch nejchudších čtvrtí, sama tam dobrovolně učila chudé děti imigrantů a bojovala v továrnách za lepší podmínky pro pracující ženy. Dokázala překonat vlastní strach a odmítla být jen takovou tou panenkou na ozdobu, stala se nejdéle sloužící první dámu Ameriky a totálně změnila pohled na to, co ženy dokážou. Dokonce v Organizaci spojených národů osobně sepsala Všeobecnou deklaraci lidských práv. Eleanor ráda říkala jednu skvělou věc a já myslím, že to je fakt silný, tak si to teď pojďte se mnou poslechnout. Nikdo vám nemůže způsobit pocit méněcenosti bez vašeho vlastního souhlasu. A pod to bych se taky podepsala. Pojďme si za chviličku hnedka po písnici Lighthouse poslechnout. Čím dalším je významný dnešní den, pojďme na naše kalendárium a teď už tady Callum Scott a jeho Lighthouse.
1: Nedělní siesta s Terkou. Relax Radio.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 11. října. Tento den roku 1424 zemřel Jan Žižka z Trocnova. Ročník 1950 je Andrew Woolfolk ze skupiny Earth, Wind and Fire. Psal se rok 1941, když byla úředně rozpuštěna organizace Sokol. O 8 let později přišel na svět Daryl Hall, člen kdysi slavné americké popové dvojky Hall & Oates. V roku 1966 se narodil americký herec Luke Perry, známý jako Dylan z Beverly Hills 920. Tento den roku 1953 se narodil americký herec David Morse, známý třeba z filmu Skála. Jeho kolega John Cusack přišel na svět o 9 let později.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Máme 15 hodin 30 minut, pojďme se podívat na dálnice. Největší komplikace vás čeká na dálnici D10 ve směru na Prahu. Mezi 7. a 6. kilometrem, tedy kousek před sjezdem na Radonice, se stala hromadná nehoda. Překáží to tam, je tam kolona, která měří 4,5 kilometru, tak tam momentálně ztratíte skoro 22 minut. Místem projíždějte s maximální opatrností. Zuby nechty se drží provoz také na pražském okruhu, tedy na D0. Pokud jedete ve směru na letiště Ruzyně na dálnici D7, tak mezi 16. a 20. třetím kilometrem, což je úsek od Slivence až po sjezd na Stodůlky a Řepy. Popojíždíte v koloně dlouhé přes 4,5 kilometru, zdržení je tam necelých 13 minut a může za to nehoda osobního auta, které na 23. exitu narazilo do svodidel. Na okruhu také navíc to drhne na začátku mezi 7. a 9. kilometrem u Jesenice, kde je zúžení a zdržíte se tam další 4 minutky. Před námi další skvělá muzika, Erich Bone, Man and Human.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,3

0: Máme 15 hodin 41 minut, právě nám dohrála britská ikona Ray a její pecka Where is my husband? No tak já doufám, že zrovna teď svého manžela nehledáte a že můžete v klidu poslouchat naše rádio. Dnes jeden dívek a já se vás ptám, co byste na svých dospívajících dívkách vyzdvihli. A nádhernou zprávu mi píše Jana Skladná, ta je neuvěřitelně hrdá na svou dospívající dceru, která zvládá aerobik, skvěle se učí a k tomu všemu dává ještě přípravu na přijímačky na střední školu. Úplně jiný vzkaz ale poslal Honza Skralup. Svěřil se, že se svou dospívající dcerou se nevidí tak často, jak by chtěl a hlavně s ní vůbec neumí komunikovat o věcech, které holky v tomhle věku prostě řeší a strašně ho to mrzí, tak Honzo hlavu vzhůru. Ty dívčí a mužské světy jsou občas úplně jiné, ženy jsou spíše emotivní, muži spíše racionální. A někdy nám, ženám, ale i děvčatům stačí vůbec nic neříkat, jenom tam prostě pro ně být, pozvat je třeba na horkou čokoládu a upřímně jí říct, že jí možná úplně nerozumíš, ale máš jí hrozně rád a jsi na ní hrdý. No a taky, co je důležitý, když se třeba i rodičům jí omluvit, pokud se mu něco zrovna nepovede. No a o tom I Promise Myself nám zaspívají právě teď 18s.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

Máme 15 hodin 50 minut k tomu a tohle byl norský DJ Alan Walker a italská zpěvačka Alessia Lebeit a její hit Not Home. Kdo už tuhle chvíli není doma a mezi námi je legendární český herec Jiří Štěpnička. Tenhle geniální umělec dnes zemřel ve věku 79 let. Na naší první divadelní scéně zářil neuvěřitelných 51 let a odehrál stovky nezapomenutelných rolí. Většina z nás má jeho tvář spojenou s televizními seriály a hlavně s jeho naprosto charismatickým, hlubokým hlasem. Právě Jiří Štěpnička totiž v češtině mluvil ústy slavného archeologa Indiana Jonese, tedy Harrisona Forda. Pokud z toho nyní někoho z vás zamrazilo tak jako mě, tak věřte, že zamrazilo i náš playlist. Před námi Elton John a Dua Lipa s písničkou Cold Heart.

0: Máme tu chviličku po 16. hodině, tak se pojďme podívat na počasí, jestli bude dnes možné tančit ve světu měsíce.
1: Relax Radio.
0: A ona si s námi dneška, ta obloha trošičku hraje, máme tu proměnlivou oblačnost a místy nějaký ten menší či větší deštík. Pozdní odpoledne slibuje, že se mraky budou protrhávat, teploty se dnes drží mezi 11 až 14 stupni a v noci na pondělí se obloha vyjasní a tu teploměru spadne na 6 až 3 stupně, v údolích dokonce k 1 stupni Celsia, takže nás místy mohou potrápit první přízemní mrazíky, což teda asi na tanečky úplně ve světu měsíce nebude, no ale komu pochutí. Nedělní počasí pak bude v podobném duchu jako dnes. Očekáváme polojasnou až oblačnost, teplotami do 15 stupňů Celsia. My si dneska mimo jiné připomínáme Mezinárodní den dívek. Letošním hlavním tématem je celosvětový boj proti dětským sňatkům a podpora vzdělávání. My se ale na dívky díváme dnes z jiného hlu pohledu ta relaxu. Připomínáme si, jak jsou ta naše děvčata fascinující bytosti. Pokud tedy doma máte třeba dospívající dívku, tak já se ptám, za co byste jí pochválili, co byste na ní vyzdvihli, nebo naopak. Je něco, s čím si vlastně jako rodiče nevíte rady? Pište mi do studia, těším se na vaše SMSky a WhatsAppové zprávy na čísle 606 736 736. My máme před sebou společné 2 hodinky nedělní siesty s Terkou. No a co nás čeká po hudební stránce v této hodince? Máte rádi po obědě takhle v neděli ke kafíčku nebo čaji nějaký ten pišingr? No tak sladkost vám úplně nenabídnu, ale co třeba sladké polibky? Čeká nás tady ta 90. písnička Squeezer Sweet Kisses a teď už před námi Kate Burns Girls.
1: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax.
2: Relax Radio.

Something on Mind, posloucháte Radio Relax a dostat se do hlavy dospívající dívce je opravdu občas pěkně těžké. Natož pak rozšifrovat takový ty tajný kódy. U mikrofonu Relax vás zdraví Terka, já mám pro vás malý manuál, jak v tom holčičím světě plném emocí vůbec přežít a na co si dát pozor. Tak věděli jste, že mozek dospívající dívky prochází obrovskou přestavbou, kdy jako první dozrávají právě centra pro emoce, ale centrum pro logiku a sebeovládání má ještě tak trošku jako zpoždění nebo nějakou pauzu. Proto tyhle náhlé změny nálad a naprostého štěstí do totálního konce světa kvůli třeba zdánlivé maličkosti, ale na co si dát pozor. Nikdy, ale opravdu nikdy jejich problémy nezlehčovat, třeba nepoužívat úplně jako věty, z toho vyrosteš, nebo to nic není, protože pro ty dívky je to v tu chvíli úplně všechno. Místo vyptávání jako výslechu raději sledujte takový ty detaily, když se třeba najednou zavírá v pokoji víc než obvykle, nebo okládá telefon, nebo mluví jen v jednoslabičných větách, tak většinou to znamená, že se něco děje a většinou nejvíc mluví, když mají pocit, že nikdo nehodnotí. Posloucháte Radio Relax a před námi je 90-kový hit Sweet Kisses, tak pojďme na něj.

Blíží se nám půl pátá, máme tady prakticky polovinu října, takže nám začíná doma, nebo spíš venku, trošičku přituhovat. Co teda udělat pro naše zvířecí sousedy, abychom jim trošičku přilepšili na zimu? Co třeba pro ježky, ještěrky nebo takový ten užitečný hmyz můžeme udělat? Máme jim nechat v koutě zahrady velkou hromadu spadaného listí a větví, protože pro ježky je to prý ten nejluxusnější zimní hotel, kde může prostě bezpečně přečkat mrazy. No a co ptáčky? Ptáčky prý můžeme podpořit tím, že skrmítky začneme klidně už teď, ať si zvyknou kam létat za potravou. No a říká se, že uvidíme na jaře, že se nám to vrátí v podobě té nejkrásnější ranní písničky. Před námi je Tommy Cash a jeho Espresso Macchiato. Relax.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Máme za chviličku 4:30, tak se pojďme podívat na silnice. Absolutní řidičské peklo vás tuhle chvíli čeká na dálnici D10 ve směru na Prahu. Kousek před hlavním městem se stala hromadná nehoda a úsek mezi 12. a 7. kilometrem, tedy od Brandýsa nad Labem až po Radonice, je jedno velké stojící parkoviště, kolona tam měří rovných 5 kilometrů, auta popojíždí rychlostí pouhých 15 kilometrů za hodinu a zdržíte se tam masivních 30 minut. Pokud můžete, utečte z dálnice přes sjezd na Brandýs. Dále se také tak nějak zuby nechty drží provoz na dálnici D1 ve směru od Brna na Prahu mezi 26. a 23. kilometrem. Těsně před Mirošovicemi počítejte se zdržením 6 minut ve 2-kilometrové koloně. V opačném směru z Prahy na Brno mezi Průhonicemi a Stančicemi tak si dejte pozor na pomalojdoucí silniční údržbu, která čistí krajnici. No a pokud míříte přímo do metropole, vyhněte se jižní spojce. Na úrovni Prahy se srazil kamion s osobním autem, doprava tam kvůli vyšetřování nehody se zraněním trošku vázne v obou směrech. Tak jezděte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu z relaxu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 16 hodin na 40 minut nám dospívala americká popová královna Taylor Swift a její obrovský hit Opelite Salba The Life of Showgirl. Taylor v téhle písnice zpívá o tom, jak se po spoustě temných, neúspěšných vztahů na obloze konečně rozsvítilo jasné světlo a přišlo štěstí. Zkrátka, že po každé bouřce zase vyjde slunce. No a já myslím, že takové to naše lidské slunce vyjde spíše ve chvíli, kdy budeme laskaví a vnímavý ke svýmu okolí, třeba k dívkám a dcerám, které dnes slaví svůj mezinárodní den. U mikrofonu Rádia Relax je pořád Terka. O téhle důležité laskavosti nám teď společně zaspívají americký DJ Marshmallow a zpěvačka Halsey. Tady je jejich parádní věc Be Kind. Tak se pohodově usaďte a poslechněte si to.
1: Nedělní siesta s Terkou.

0: David Guetta je legendární Alphaville, americká popová hvězda Ava Max a jejich úplně taková jako nadupaná předělávka písničky Forever Young z roku 2024. Tak, mě tahle verze docela dost baví. Kdo z nás by si nepřál být navždy mladý a plný energie? Věci konečně přišly na to, co nám k tomu věčnému mládí může reálně pomoct. Tajemství mladistvého těla i mysli se skrývá v něčem, co máme všichni na dosah ruky, v obyčejném upřímném smíchu, no a prý také v čokoládě. Lékařské studie potvrzují, že když se člověk pořádně od srdce zasměje, v těle se vyplaví endorfiny, které fungují jako přirozený lifting obličeje a odborávají taky stresový hormon kortizol, který stárnutí způsobuje.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.

0: Posloucháte Radio Relax a do 17. hodiny nás doprovodil Adam Mišík. Máme tady 17. hodinu.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Dnes si s námi obloha trošičku hraje, ale aktuálně se nám protrhává a teploty se drží kolem 12 stupňů. V noci na pondělí se úplně vyjasní a ochladí na 6 až 3 stupně, místy dokonce až k 1 stupni, takže nás mohou potrápit první přízemní mrazíky. Pondělní počasí pak bude v podobném duchu jako to dnešní. Očekáváme polojasno až oblačno s teplotami do 15 stupňů Celsia. Posloucháte nedělní siestu s Terkou. Máme před sebou poslední hodinku a dnes si mimo jiné připomínáme Mezinárodní den dívek. Připomínáme si, jak jsou ta naše děvčata fascinující a úžasné bytosti. Pokud tedy doma máte třeba dospívající dívku, tak já se ptám, za co byste jí pochválili, co byste na ní vyzdvihli, nebo naopak, je třeba něco, s čím si vlastně jako rodiči nevíte rady. Máme poslední hodinku na to, abychom si mohli odpovědět třeba na vaše dotazy, zprávy, na které a některé z nich určitě poputují také do našeho éteru. Pište mi do studia, těším se na vaše SMSky nebo WhatsAppové zprávy na našem čísle 606 736 736. No a co nás čeká po té hudební stránce v této hodince? My si povídáme sice o dívkách, ale na nás čeká také úplně taková jako velká hudební žena. Přijde mezi nás písnička z filmu Osobní strážce, a to I'm Every Woman. Že v podstatě je taková jako hymna, že všech dívek, žen, babiček a tak dále. Pojďte si na to počkat téhle hodince a před námi je Max Alize z Wherever You Go.
2: Relax Radio.
1: Tereza Bělohradská.
2: Tereza Bělohradská. Relax.
1: Relax Radio.

0: Máme 17 hodin 8 minut k tomu a jestli vás tahle písnička roztancovala, tak vězte, že to tak mělo být. Tohle byl song Bass Persuades od Miley Cyrus. V překladu to znamená něco jako basa tě přesvědčí nebo basa tě přemluví. Ta písnička je prostě postavená na tom, že ta masivní záplava basových tónů má nad vámi takovou moc, že prostě musíte jí tancovat a podřídit se té muzice. Miley před pár týdny vydala své 10. studiové album a tenhle titulní singl okamžitě vystřelil na první místo prestižního amerického žebříčku Billboard 200. Hudební kritici, fanoušci jsou z toho nadšení a přirovnávají tenhle song k temnému klubovému tanci od třeba Lady Gaga nebo Madony. Celá ta věc je o obrovské síle hudby a tance, která vás pohltí prý tak moc, že zapomenete na celý okolní svět. Sama Miley na svém Instagramu napsala, že hudba má v sobě sílu, zranitelnost i lék na zlomené srdce. No, to tvrdili už i lunetici, že hudba je tvůj lék. Miley Cyrus je s touhle písničkou v naší relaxádě pátá a byla pátá i minule, takže pokud ji chcete podpořit, určitě běžte na náš web www.radio-relax.cz a můžete tam nejen pro tuhle písničku hlasovat. No a my už se od Miley Cyrus přesuneme trošku někam jinam. Před námi je Jason Derulo a jeho písnička Body Count.
1: Takhle hraje Relax.

0: Tohle byla Verona a její Hey Boy. Máme 17 hodin 19 minut a taky si dnes povídáme o dívkách a o dospívání a o tom, jak je to prostě někdy těžký. Napsal nám Pavel, že má dneska sice skvělou a rozumnou čerstvě vlastně dospělou dceru, ale věk mezi 12 a 15 lety to prý pro něj byl i jeho pro jeho partnerku prostě úplný očistec. Dcera byla hubatá, emoce měla jak na divoké dráze a Pavel vlastně dodnes pořádně neví, čím se to tehdy zlomilo. No tak zřejmě se to zlomilo prostě tím, že ten divoký koktejl hormonů v její hlavě konečně dotancovala. Mozek dokončil takovou tu svoji velkou dospívající přestavbu. No a vy jste to jako rodiče hrdině ustáli. Myslím, že určitě nejste jediný a že se takhle spoustu rodičů trápí a občas nějak jako napíná se svými dospívajícími nejen dívkami, ale i chlapci. Před námi je další nálož skvělé hudby, třeba Hula Hoop, Repeaty, Time Loser a potom nás čeká dopravní hlášení, tak si na to počkejte.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Krásný podvečer z Rádia Relax, 17:30, vás zdraví Terka, mám pro vás čerstvý dopravní servis. Největší zkouška nervů vás aktuálně čeká na dálnici D1 ve směru od Benešova na Prahu mezi 19. a 12. kilometrem, tedy od sjezdu na Všechromy až po Mirošovice. Tam se vytvořila více než 6 kilometrů dlouhá kolona, auta tam popojíždí a naberete tam zpoždění přes čtvrt hodiny. Pokud jedete po dálnici D10 směrem na Prahu, máme pro vás dobrou zprávu. Před hodinkou jsme tam hlásili hromadnou dopravu u Radonic. Ta už je sice pryč, ale úsek mezi 12. a 10. kilometrem, tedy kolem Brandýsa nad Labem, je stále takový zasekaný, popojíždí se tam v kilometrové koloně. Pozor si dejte také v Praze na jižní spojce, na tahu od letiště a Barrandovského mostu dál na Chodofala Nový most. Tam se stala nehoda dvou osobních aut, pokud tudy projíždíte, tak sundejte nohu z plynu. Přejeme vám šťastnou cestu, ať už jdete domů, nebo někam jinam.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Máme neděli 11. října, také 17 hodin 38 minut k tomu. My si dneska povídáme o dívkách, o tom, jak je to třeba někdy s těmi dospívajícími dívkami. Krásné, ale naopak někdy také trošku těžké. No a nám píše Agátka, která teda není úplně maminko, ale ona je zřejmě tou dospívající dívkou. Píše nám, že svou maminku občas pěkně zlobí, lže jí a je drzá a pak jí to mrzí a tak by jí chtěla nechat zahrát jakoukoliv písničku. Takže já jsem tohleto prostě nemohla nechat bez toho, abych to jako zveřejnila. Já myslím, že následující písnička se vlastně v celku hodí. Je to písnička Happy Place, kterou zpívá Nathan Evans a Saint Phoenix a prostě věřím tomu, že s takovouhle sebereflexí i u vás ten domov je vlastně šťastným místem. Tak pojďme na to.
1: Relax. Relax Radio.

Máme 17 hodin 40 minut, 48 minut k tomu a tohle byl Lake Malawi a jeho spinning. Co to vlastně je ten spinning? Ve spinningovém sále zhasnou světla, rozsvítí se barevné neony, instruktor nahodí brutálně energickou muziku, něco jako u nás na relaxu a vy šlapete na stojícím kole, takže na nějakém jako rotopedu v rytmu s celou partou lidí. Sami si přitom na kole kolečkem regulujete, jak moc těžký kopec třeba zrovna jedete, takže je to taková jako velká kardio jízda, kde za 45 minut, možná 60, vypustíte duši, propotíte tričko, ale vyplavete tolik endorfínu, že domů odletíte na vlně úplného štěstí. No a kdy k takovým vnitřním sportovním aktivitám přeji počasí nejvíce? Asi v zimě, když je sníh a venku to moc pohodlně nejde. A pokud máte rádi zimu a třeba lyžování, nebo čekáte, až začne takovýhle sněžný počasí a budete moc chodit na spinning, tak začněte slavit, protože v Krkonoších právě teď regulérně sněží. Do Česka začal proudit hodně chladný a vlhký vzduch od severozápadu a na našich nejvyšších vrcholcích už se tvoří první bílá peřina. Podle meteorologů by se tam do zítřejšího rána mohlo objevit až něco kolem 5 cm sněhu. Před námi je Paul Wulford, Pesto, You Can Pay.

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: Máme tady 18. hodinu právě
1: Relax
0: teď.
1: Relax Radio. Počasí.
0: Dneska si s náma ta obloha tak trošku pohrála, ale aktuálně se nám to protrhává, teploty se drží kolem 11 stupňů, v noci na pondělí jsou plně vyjasní, ochladí se nám na 6 až 3 stupně, místy dokonce až k 1 stupni, takže nás mohou potrápit první přízemní mrazíky. Pondělní počasí pak bude v takovém podobném duchu, jako tomu bylo dneska, očekáváme polojasno až oblačno s teplotami do 15 stupňů Celsia. My jsme si dnes společně v nedělní siestě připomínali Mezinárodní den dívek a vy jste mi psali, jak jsou ta vaše děvčata úžasná, jak zvládáte dospívání a jak je to někdy pro vás, rodiče, náročné na takovou tu druhou stranu. Já mám před sebou takovou poslední zprávu, kterou jsem vybrala do éteru. Je to zpráva od Lucy, která píše, že má pocit, že její dcera začala dospívat velmi brzy, že je těžké jí motivovat, donutit dělat domácí úkoly, práci, v domácnosti nějak jako vypomoc nebo třeba poslechnout, že už nemá trávit čas u telefonu. Tak já mám pocit, že podobnými obtížemi se nejen u dívek, ale i u chlapců potýkají mnozí rodiče. Já vždy ve své takové té jiné praxi radím, že jsou důležitá pravidla, režim hranice a třeba nějaké společné rituály. Rozhodně, pokud se v tom necítíte dobře, je možné využít například konzultace s výchovnými poradci ve školách. Tímto dnešní nedělní siesta končí. Před námi jsou 80ky v 8, 90ky v 9. No a tuhle hodinku se můžete těšit třeba na Imagine Dragons a Elizu a jejich hit Birds. Na tohleto já si teda určitě počkám. Příští týden se na vás budu těšit výjimečně v sobotu, ale také v neděli, v nedělní siestě. A teď už přeju krásný zbytek dnešního dne a zítřejší úspěšný start do nového týdne.
1: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio.

Chtěl jsem jenom říct, že už nehledám to, co je zbytečný. Nechám vítrvát, nechám plynout dál to, co plynout má. Ale dokud budu tady, tak se budu dál hnát přes všechny ty nástrahy, hrdě dál stát jako voják v poli. Pochopil jsem dávno, že nejsem sám, ani ty, ani já, všechno má svoji roli. Když se řídíme dolů a padáme tmou a nevíme, kde jsme, tak je to jen součást, všechno to zapadá.

0: Relax, Relax Radio.
1: Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já,

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy@radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy.

osmdesátky na relaxu. Osmdesátky v osm na relaxu.

Osmdesátky na relaxu. Osmdesátky každou neděli mezi 8 a 9.

devadesátky v 9 na Relaxu. Devadesátky každou neděli večer mezi 9 a 10.

0: Radio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Lo.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

O dva roky dříve obsadili vězení v Alcatrazu první nedobrovolní nájemníci. Ročník 1948 je kytarista a zpěvák skupiny Status Quo Rick Parfitt. Tento den roku 1943 se narodil český zpěvák Karel Černoch. Rok před ním přišel na svět Melvin Franklin ze skupiny Temptations. Roku 1968 končila letní olympiáda v Mexiku. 12. října 1987 vydal bývalý člen Beatles George Harrison hit Got My Mind Set On You. Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.